pár kapek jsem dolil. Tvůj Bůh měl jméno Jahve a nic mi nedovolil. A Vladomerka hrál nám blues.